svar i seminar. Det som har, det som bogi bogi bogi bogi bogi svar. Stein et svet se nesekiram, se na dere mine na prema širam. Se po svoji pameti odločam, no rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas noriti,